Ara, jak musí nešilný da se atankuste. Bananarama. Oh, yes. To se ta Bananarama. Jestli má Robert De Niro's Waiting for Basie 100.3. Na klirmiak.